0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: něco, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
1: Jo.
0: A má být teda víc jako zpívat, nemám to zkusit.

like a really important part of this.

0: celoplošně.
1: Dab plus.
0: Dab plus.

0: Radio, na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Radio 1.

0: Vidíte ten
1: klid? Radio 1.
2: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho

0: počkej, to mi musíš jako říct, že to mě jako fakt těžce mě to jako zajímá. Promiň. Hej, to mi jako řekni. Hej, koho tě ale bojíš, jo? Jako losnu, anebo mažňáka?
1: Já, jako každý soudní člověk, volím Rádio 1.

Tak dobré ráno, přátelé, máme pár minut po 6. hodině, vy posloucháte Rádio 1 a po pár týdnech budete mít zase raní hlavobol, protože je tady s váma Robert, no a dneska to nepojedeme klasicky v novinkách a dalších věcech, ale já se tady budu utápět v nějakých nesmyslech, třeba v jako v raní kávě, kterou jsem si dal, s kterou jsem zapil paralen a zakous jednu jabku, aby se neřeklo, že je úplně nezdravě. No, co tam to hrálo vůbec? Art of Noise a Peter Gunn. Tady už jsou ale Renegade Sunwave, jak už se i představili, se stejnou jmenou skladbou. Jak si v roce 1994 s nima pohráli Left Field. Tak pokud musíte, tak stávejte. Pokud nemusíte, tak se na to odsuňte na jindy.

0: Nazdar, chlapci. Jo, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.

Radiohead, Creep, živák z BBC Radio 1 a no a se tady nechce pouštět, je to rozbitý. A když už jsme u těch klasik, tak tady je něco pro...

0: Nazdar, chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.

Tak nevím, co jsem tady špatně zmáčknul, nějak mi to nefunguje, ale s tím já mám problém celý život, že mi to nefunguje. Dozněli nám Pure Essence a This Feeling. Jo, tohle, Warm Jets, jestli se nepotřebuje. A Never Never. Jestli máte někam vyrazit v 6:30, tak už jste to o chloupek nestihli, ale to je prostě život.

No a když jsme si přišli zase trošičku do těch kytárek, tak Suede, myslím si, že by mohl udělat aspoň radost tam na jihu Čech u pana Juláka, takže zdravíme i vysílač z Českých Budějovic a okolí Třeboně. No a po Suede Stars. Uf, to byl skok. No tak snad to neprobudilo jenom mě. Ale někoho z vás, když nemáte lepší nápad, než dejt zůru.

0: CD Nonstop.
1: Za domácím indie projektem Bear Cloud se skrývá teprve 18-letý zpěvák a multiinstrumentalista z Prahy Šimon Havelka. Jeho loňský albový debut Faves vydal u indie značky Polí 5. A vy se poslechněte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Cathedral Bells a Dayflower. A co si dáme teďkon? Jimmy Eat the World. The Middle. Vy posloucháte Rádio 1 a pár minut do 7.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing, Pop.

0: Zahajujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
1: Reklama na Radio 1.

si dávno dvojice, teď už jenom single Persona D for a Sweet Lullaby. No a nedávno jsme taky probírali doma, co to je bizár. Tak myslím si, že ranní bizár by mohl být spojit Deep Forest s Nine Inch Nails. Sweet Lullaby, Terrible Lie. Vítejte na Rádiu 1. Pokud stáváte, dobře vám tak, a to vám říká Robert.

taky, to byly slušný hlášky. Samozřejmě Front to Fortu a Welcome to Paradise. Bohužel Front to Fortu dostali rozum a veřejně to uzavřeli, ale Leather Strip ty rozum nedostali a přijedou. Za pár dní tady budou, takže kdo chce, může vyrazit, jestli se nepletu, 17. října. Jo, 17. října by měla být ve Futuru. A tohle to asi nebude chybět v jejich repertoáru. Japanese Buddies, takže konečně někdo rozumnej, kdo dělá koncerty o víkendu, v sobotu, aby člověk mohl se v neděli to dostat zase aspoň mezi lidi mentálně.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: No a to... Nevím, co to bylo. To se občas stává. A než si pustíme nějaký vaše oblíbený komerční breaky, tak si můžeme dát ještě třeba píseň od The Eternal Affleck po jménu San Diego s podtitulem The Tragical. A to všechno na Rádiu 1 všech jeho možných frekvencích.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
9: Jasně, a já budu britská královna.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
9: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
8: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
9: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
8: No počkej.
10: Více o nabídce na byd.com.
11: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Reklama na Radio 1.

No, kdo by to býval řek v 90. letech Running Up the Hill, věc od Kate Bush, s kterou mě na střední škole zejména zásobil spolužák Schlesinger. Tím toho zdravím, ať se vyskytuje, kde se vyskytuje. No a já zároveň tuhle tu věc, pokud můžu, tak dodatečně posílám ještě tam do kraje pod... No, prostě na severozápad. Kus pod kopec Rana. Klounů pro pana Kratochvíla. Sice chtěl nové plesíbo, ale já jsem zabržděnej. A náš archív taky. Tak jsme si dali starou vykopávku. A navážeme na to živáčkem z roku 1988. Co jste tenkrát dělali?

přináší Megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebním dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.

0: Máš u sebe korunu?
1: Na co?
0: Na novou vanu ze Senesy.
1: Odkud?
0: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
2: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
4: Reklama na Radio 1.
5: The brother's gonna work it out. The brother's gonna work it out. The brother's gonna work it out.

a trošku tanečku z hrobového kopečku. Vykopeme ještě pár věcí. Chemical Brothers nám dozněli a jich Leave Home. No a tady už je samozřejmě Daft Punk od Daft Punk.

A jelikož jste neposlouchali, tak je tady White Knight, instrumentální verze od Giorgio Morodera. Za chvíli tady bude 8. hodina ráno. A to už se tak stává.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
3: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
2: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
3: Ester Boll, Infračervené.
2: Divadlo Meat Factory.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené

0: platnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
1: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přizna sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Reklama na Radio 1.

Máme po 8 hodině a měli bychom si to uvíst na pravou míru. Tali a píseň Starý chlapy, kde jí spolupracovalo s ní spousta hudebníků. Starý chlapy nemají velký děti, mají i malý děti a ty nejmenší mají v sobě. Aspoň podle sebe to můžu hodnotit, no a dále tam, že se dají všechny věci opravit jenom ve 20. Byl jsem spoustukrát na chirurgii a zatím jsem skoro celý. Blbý narážky, já vím. Radši budu mlčet a pustíme si debilové a písení.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na koncerty na loď Cargo Gallery.
2: Ahoj, tady Josef Sedloň, rád bych vás pozval na zajímavý koncert, nebo trojkoncert dokonce, úterý 29. září do Cargo Gallery, kde vystoupí trojice projektů na poli downtempo, elektronika a instrumentálního hiphopu. Bude to známý už u nás projekt Blockhead ze Spojených států, který vydával dříve na značce Ninja Tune. Také zde uvidíte projekt Arms and Sleepers, tenhle ten downtempo cinematický počin už v současnosti Mirzy Ramiče. No a poprvé se do Prahy přijde podívat na nás také elektroswingový projekt z Francie Proletter, takže jedinečný line-up pro všechny, kdo mají rádi beaty, silnou atmosféru a žánrově otevřenou elektroniku ve výborném prostředí na lodi Cargo Gallery. Takže úterý 29. září od 19 hodin Blockhead, Proletter a Arms and Sleepers a zde samozřejmě srdečně zvání.

to brzdit. A po člověku krve v kuchyni si nasypeme trochu zrní. Bo je tady rychta. A to všechno v Praze, v Českých Budějovicích, v Liberci, v Plzni. My jsme mohli pozdravit třeba do Plzně, do okolí vysílače, na Bory. Ahoj kluci.

všechno to umije déšť. A my si zajdeme i na Slovensko a neodpustím si tuhle tralalajku.

Ja tu iba tiež hostujem, no a dojdeme naspäť do Českej republiky za Penery, Stríčka, Homeboy, za všechno může čas. Za chvilku tady budeme mít i rozhovor s Respektem, protože včera byl pondělí, ale byl svátek.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
4: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
7: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meat Factory, 5. října. Force.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Light My Spring a It's Not So Complicated. A zůstaneme ještě chvilku na domácí scéně. No a pokud ji nemáte dost, tak se třeba příští týden dočkáte, ale to necháme na těch informovanějších, to se dozvíte časem. A co takhle odraz slunce v karaoke?

0: Modré slunce v karaoke, vypsaná fixa, to bylo něco ještě dalšího z domácí scény, ale co se děje úplně na domácí scéně, to bychom se mohli dozvědět v následujících několika okamžicích od Kláry Zanga z Respektu. A ta by nám mohla představit nové číslo. Mohu vás o to, Kláro, poprosit?
1: Dobré ráno, s radostí. To téma hlavní našeho nového vydání, tak se týká tentokrát bezpečnosti, respektive připravenosti Česka na případné dronové útoky, které vlastně napsal Ondřej Kundra v souvislosti s tím, že roste počet sabotážních akcí ze strany Ruska. To téma je velmi zajímavé, zároveň trošku znepokojující, protože se v něm ukazuje spíše teda nepřipravenost toho českého aparátu, české armády. Jedná se vlastně zejména o připravenost na případné útoky drony na strategická místa. No a ukazuje se, že česká armáda a zejména ti starší generálové tak se soustředí na takovou tu tradičnější infrastrukturu, tradičnější vybavení, jako jsou tanky, obrněné vozy. No ale ta povaha vlastně války, jak vidíme na Ukrajině, tak se velice změnila a ta válka se odehrává právě spíše v úrovni těch dronů. No a na to tedy tolik připravení nejsme. Vlastně proběhl i experiment, kdy proběhl takový jako planý poplach, kdy se sledovalo, za jak dlouho dokáže vlastně armáda ten dron zneškodnit a ty výsledky nebyly povzbudivé. No a jde i o to, že vlastně my máme možnost výměny informací v tomto ohledu s Ukrajinou, která vlastně je v tomto velice pokročila kvůli tomu konfliktu stále probíhajícímu, ale vlastně ze strany současné vládní garnitury tak o to není až takový zájem. Máme tam ale i texty, které vlastně nejsou tak těžké, člověk se od nich trošičku si může odpočinout od tady téhleté znepokojící reality. Například kolega Filip Zelenka napsal takový text o Praze, o tom vlastně, jestli naplňuje svůj potenciál takhle před komunálními volbami. No a to, co je na tom textu zajímavé, tak je to, že jsou tam vlastně dva pohledy jakoby úplně odlišných lidí. Jeden pohled patří výtvarníkovi a druhý biznismenovi, ale je zajímavé, že v řadě těch pohledů na Prahu se třeba setkávají nebo alespoň protínají, no a v některých ohledech ji vnímají se jinak, ale ukazuje to tu pestrost vlastně hlavního města a to, že tady žijou různé vlastně vrstvy obyvatel. Máme super reportáž z ostravské kolonie Bedřišky, která tedy je proslulá tím, že velice problémového místa, v podstatě to byla řadu let no-go zóna, tak se podařilo vytvořit zpětající komunitu, no a teď vlastně místní radnice se snaží to místo zase zničit. Co je velice zajímavé, tak ta Bedřiška vlastně patří pod obvod Mariánské hory a Hulváky, ale je od něj vlastně velice odstřižená, protože ostrova je velice jako taková rozlehlá. No a to místo je opravdu jako za čtyřproudou silnicí a vlastně starostka Liana Janáčková, která ten obvod vedla mnoho let, tak právě ta její politika byla založena na tom, že tam vystěhovává převážně romské obyvatele a díky tomu měla opravdu velkou podporu a ty volby vyhrávala opravdu jako řadu let, že v podstatě takhle ty romské obyvatele segregovala. No a ona se tam nastěhovala vlastně paní Eva Lehocká, účetní, která není romského původu a začala vlastně postupně s pomocí těch obyvatel to místo proměňovat a teďka kandiduje právě v komunálních volbách a jejím cílem je vlastně tu Bedřišku zachránit před těmi plány tu tamní kolonii, vlastně původně dělnickou kolonii, kterých je v Ostravě celá řada, zbourat. Strašně zajímavý text ještě napsal Petr Horký, ten je o britském dokumentu 7up, který vlastně teďka nedávno završil jeho poslední díl a co je zajímavé pro nás tady je, že se dá sledovat na YouTube, takže 7up doporučuji si vyhledat. No a je to britský dokument, v němž vlastně sledoval dokumentarista několik dětí od věku 7 let, ale on je sledoval po celý život, vždycky v 7letých intervalech. Jeho původní cíl byl vlastně zaznamenat vlastně, jestli jsou předurčeni třídním původem k tomu, jak se bude odvíjet ten jejich život, ale postupně vlastně ten dokument začal být mnohem hlubší a spíše začal odrážet jako takovou obecně lidskou zkušenost, ačkoliv do velké míry se vlastně potvrdila i ta premisa, že ty životní dráhy jsou do velké míry vlastně určené tím, do jakého prostředí se člověk narodí. A to si myslím, že je aktuální i pro nás, kdy vlastně ty poměry nebo ty nůžky pomyslné se spíše jako rozevírají, zejména kvůli krizi bydlení a jsme hodně určováni vlastně tím, jestli třeba vlastníme, jestli máme v rodině nějaké nemovitosti, nějaký nemovitý majetek. Tak to bych tak doporučila z našeho nového čísla, je tam toho samozřejmě mnohem víc, ale to je těch pár textů, které jsem ráda vypíchla.
0: Už jsem vás chtěl zastavit, Kláro, abyste nám neřekla úplně všechno, protože lidi mají rádi překvapení, aspoň teda já občas. A tak.
1: A ta tam jsou, ta tam ještě jsou.
0: Tak. Jediný, co nám zbývá teďko, nebo aspoň mě, doporučit lidem, aby se zastavili na stánku, anebo ty šťastnější s předplatným mají vyřešeno. Já vám děkuji velmi pěkně, Kláro, za představení nového čísla a doufám, že se zase někdy uslyšíme. Ať vás psaní baví.
1: Taky.
0: A nás ať baví čtení, pardon, že to říkám takhle, a poslouchání.
1: Přeju hezký týden.
0: A se daří. Děkuju, Kláro, vám taky a všem posluchačům. No a my si zatím pustíme ještě nějakou další muziku. A vy samozřejmě určitě sami dobře víte, kde máte možná i nejoblíbenější a nejbližší stánek, kde můžete najít respekt.

Tak ještě jednou děkuju Kláře za představení. Máte motivaci, teď už je to jen na vás. Potom nám hrál Walter Murphy and the Big Apple Band. To je vedlejší, no a tady to už je taky jedna pianovka, u který i po těch letech, že to je 16 let, kdy vznikla tato ta dlouhá verze, nebo long version, tak mám husí kůže na lýtkách. Spíš jsem na přední straně hulení, ale... No, neholím si nohy, no.

Španělska, druhé nevím, kde je. K jejich dnešním nebo našim kulatinám. Tak se mějte, užívejte baze a bavte se životem a rádiem jedna. Zase někdy, nejpozději za týden.

Jo, a sobecky bych ještě ani nepoděkoval. Děkuju za milá přání. Pokusím se dnešek přežít. A užít se ho. Dělejte to taky.

0: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do

0: Nová intenzivní show. Drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Reklama na Radio 1.

Cat Brian Bilston. Posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jana Kovánková. Dneska co by záskok a čeká nás velmi smutná píseň od Garyho Wilsona. I thank you when I reflect you in my mirror. You still into my chrome. Sick trips. Ha! Take the place of someone else's blind date.

0: Reklama Rádia 1.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
6: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
7: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
8: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
9: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
8: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
10: Reklama na Radio 1.

Matt Berninger a Ask for Water a čeká nás Father John Misty a potom taky The Wolfgang Press, který vydali nový album. Misty velmi, velmi sympatický.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská rapperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock vyjde 30.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

2 do 1, to byly Shed a skladba Everybody. Jak jste si možná všimli v médiích, tak před několika dny bohužel zemřel Bruno Krams, německý kapely Das Ich. Krátce po koncertě už ho neoživili, tak si na ně zaspomínáme se skladbou Es ist ja Krieg.

frei und sorglos im Schilf am Teich. Ich sitzend denk an Ruhm.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 29. září uslyšíte záznam vystoupení Davida Pomahače, které proběhlo roku 2020 v Kafé v lese.
2: Dneska je to jiný, nějaký čistí, jasnější.
1: Rádio 1 On Stage s Davidem Pomahačem. Úterý 29. září od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

0: elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
2: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
1: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
2: Ester Boll, Infračervené.
1: Divadlo Meat Factory.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
8: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Reklama na Radio 1.

Začínáme od festivalu, takže Future Gate, filmový festival s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti po celé České republice. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové a Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Dále galerie Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon. Galerie moderního umění v Rovnici nad Labem, Lucie Kavánová, Rozumět a umět uspořádat, v Doxu Radka Bodzevič Faust. Vodní tvrz Jeseník, Jaromír 99, tam odkud jsem. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. V Roztokách u Prahy ve Středočeském muzeu výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rokafé Vlado Majen, galerie C12 Michal Štochl ze Head and Shoulders, Kunsthalle Praha Memory of Touch, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu, Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování, Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, studio Prona v Lounech, k nové epoště Zdeněk Pešánek a dějství světla, galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj, Kaštan scéna, Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie, Karpuchy na galerii, Bystrý Kočo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sara Konečná, Teresa Štětinová, Zrání, Pragovka galerie, Stanislava Karbušická, Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrales, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, galerie etc. Art, Marian Pala, Stále se vychloubám. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne, Muzeum Montanelli, Jan Bedřich Dlouhý, Artium Bořeslavka, výstava umělců Alessandry Svátek a Matěje Hrbka, jménem Láska. Na rádiu 1 v 18 hodin Estereo, v 19 Serenosnov, dneska Bear Cloud, Faves. Od 20 hodin Velká sedma a od 22 rádiu 1 On Stage, dneska záznam koncertu Davida Pomáče z roku 2020. Teď nás čeká aktuální skladba King Judah, Sunset Skies.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
8: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Reklama na Radio 1.
12: Posloucháte Rádio 1, za chvíli nás čeká soutěž vstupy na Hype and Dash a do té doby Synergy Trilogy.

Slibovala jsem vám soutěž, tady bude se týkat koncertu kapely Hype and Dash. Přečtu vám jako vždycky návod, takže Hype and Dash je kyjevská kapela, která byla vyhlášena nejlepší jazzovou kapelou Ukrajiny v roku 2025. Po koncertech na festivalu Pohoda vystoupí v rámci evropského turné poprvé i v Praze, a to už v neděli 4. října v Kafe v lese. Budou tady hosty nového klubového seriálu Prague Out of Box a vy můžete být u toho. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Výhrou budou dva vstupy na koncert Hype and Dash 4. října v Kafe v lese. Otázka zní. Kyjevský kvartet Hype and Dash vydal po velmi ceněné desce Late letos další novinku, jak se jmenuje tohle jejich nový album. Má 13 skladeb a kdo zná odpověď, nechť volá. První volající vyhraje dva vstupy.

0: Haló, Rada jedna? Haló, neslyším nic a nevím proč, ještě to zkusím tady poštelovat. Haló, slyšíme se?
1: Haló, já slyším.
0: Tak jo, bezvadný, tak jenom já jsem neslyšela, výborně, takže prosím odpověď.
1: Mělo by to být basement 626?
0: Mám to tady jinak, tak si myslím, že ne. Nový album by se mělo jmenovat jinak, aspoň zde podle papíru od pořadatelů koncertu, tak příště.
1: Dobře, tak příště. Ahoj.

0: Rádio 1.
1: Ahoj, Michal.
0: Ahoj. Všechno nejlepší k svátku.
1: Jo, děkuju. Já je samozřejmě neznám, ale I was afraid of Stone Room jsem si vyhledal.
0: Je to tak, vyhrál jsi to správně. Když na drátě, vyhrál jsi lístky.
1: Děkuju. Jo.
0: Si doposlechneme, dneska mi to nejde, si doposlechneme s Bob Broken, Hype and Dash.

Doznívání Hype and Dash. Pokračujeme dál. Zdravím posluchače, kteří nám píšou. Ať už Františka z Německa, který říká, že to je, nebo spíš to byly, ty divnější skladby zase hodně se vám kávy. Já myslím, že je na místě občas trochu silné kávy. A tak Adama na sever, já tomu posílám skladbu jménem Fugu.

posloucháte Rádio 1, zůstane mu podobných zvuků, nálad a žánru. Čeká na spolupráce Jusa a Gaudího a The Orb for Horsemen.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Akční týdny plné elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Už je zase září.
9: Škola volá.
8: A pražský

0: Nadčasová hudba. Silné písničky bez nostalgie. Meet Factory. 5. října. Force.cz.
1: Reklama na Radio 1.

Search facility, jako vždycky najdete seznam skladeb, které znějí a ještě budou znít na Radio1.cz vedle mě na DJ, kde je i četovací okénko, které dneska hodně využíváte. Teďka vycházejí nový remixy, nebo možná jenom skovaný a dříve nevydaný různých skladeb pro Naked Soundwave. Tohle je The Phantom ve verzi od Karla Coxe.

další pohled do 90. let. Chime v živý verzi z Glastonbury z roku 94 od Orbital. Vážně, jak to je dávno. Když jsem se tam přinachomít a dnes si pamatuju, jak jim svítila světýlka na jejich speciálních ne snad čelovkách, ale prostě bazmecích k osvětlování. A to tak strašně dávno. Posloucháte Radio 1, teď následujou Rhythm and Sound.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
4: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: Už je zase září.
7: Škola volá.
6: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
7: A jo, vždyť je to letos už po 7.
6: Přesně tak.
7: A kdy to letos bude?
6: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
7: Těšíme se na vás na Portaňce, na Smíchově.
6: Více
7: na literární dům.cz.
6: Vstup volný.
8: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
9: Reklama na Rádio 1.

Je to tak, nastal opět čas na kulturní servis, takže jdeme na to. Koncerty a tančírny Rock Café v 19, Klok Klok, čítán na Onyjazz ve 20, Loes a Honza plus Krmiš. Zachspap v Plzni ve 20, Balkan Party Band, Lucena Music Bar ve 20, Progress 2. Cargo Gallery ve 20 hodin, Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. V Jazzoku od 21 Robert Balcal Trio. Ve Foxu v Torejka, v By Jesus, na Lemon Twix. Klubovna Povaleč nabízí v 19.30 Poor Floyd. Palác Akropolis v 19.30 Bump from Utopia. Play the Music of Frank Zappa. A v kampusu Jiblenska od 19 hodin Split System a Bibione. Dále film Kino 35 v 17.30 Poeta, ve 20 Opera de Paris. V Edisonu v 16.30 Magická posedlost 2 a v 19, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Kino Aero ve 20, 2001 Vesmírná Odyssea. Kino Dlabačov v 18 hodin, Kdyby se holuby proměnily ve zlato a ve 20 Budapešť 1957. Městská knihovna v Praze v 16 hodin, Přísahám, že za to nemůžu. Kino Pilotu 18.45 Bára Basiková a ve 20.30 Tony. Divadlo v Celetné v 19.30 Jméno, Studio Alta v 19.30 Answer Ring. Divadlo Pones 18 hodin, Tajemství měsíčního svitu, Jatka 78 v 19.30 Pneu. Divadlo X10 v 19.30 Masakr v Paříži a divadlo Minor v 16.30 o Veliké řepě. Na rádiu 1 v 18 hodin Estereo, 19 CD Nonstop, Bear Cloud, Faves, ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Rádio 1 On Stage. Dneska to bude záznam koncertu Davida Pomáče z roku 2020. No a ještě pár písniček, než bude poledne, kdy se tady vystřídají směny jako tradičně. Sport Cantes, Concrete.

Krásná písnička In The Sand. Ode mě už jen dvě skladby, Maxine Dion, Ginger and Starnies a GSM Chain Dead. A těším se na slyšenou v pravidelný čtvrteční směně a v dalším dílu pořadu Sleep Clubbing, z jehož starších dílů jsem si dneska i docela půjčovala.

0: jedno.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
4: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
5: Prague Sounds, the festival.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
7: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
8: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Krásné úterní brzké odpoledne, nějakých 8 minut po 12. hodině. Přeje všem posluchačkám a posluchačům ze studia Rádia 1 Rau u Palory. Na úvod mojí dnešní trojhodinovky jsme si dali ukázku z aktuální nové desky americké synthpopové potažmo někdy místy Dartyhové dvojici Boy Harsher, album Get Mean a úvodní skladba desky s názvem Ronnie. Před námi převážně novinky z posledních dnů a týdnů, dnes si myslím, že to bude stát opravdu za to, začíná se zase hodně rodit nové zajímavé hudby. Také nás čeká ve 14 hodin rozhovor, dorazit by měli, teď nevím, jestli v komplet, producenti Blockhead Proletaire a Arm and Sleepers, kteří vystoupí dnes večer v Cargo Gallery. Teď už producent Nathan Jenkins alias Bullion z Velké Británie, aktuální album má název Nearly a tady to je ukázka Applegene, nebo Applegene spíš tak.

Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.

Kolik J. Paul All Night. No a teď už producent Jam City. Nové album z minulého týdne má název My World se spoustou hostů. Ve skladbě Lucky hostuje Solve.

0: Reklama Rádia 1.
1: Stavebniny DEK přináší Megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Junk World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate. Více na webu a sociálních sítích festivalu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
8: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
9: Reklama na Radio 1.

0: Forever trust in who we are.
1: Right here, right now.

V půl jedné nám na vlnách Rádia 1 doznívá starší skladba lehce experimentálního písničkáře Sandy Alex G, tedy dnes už pouze jako Alex G. Sport Star z desky Rocket, která vyšla v roce 2017. No a teď nás čeká Jenny Wahl, umělkyně, spisovatelka, ale především hudebnice z Norska, která navazuje na svoji poslední desku Iris Silver Mist kolekcí remixů. Iris Silver Mist Remixes, třískladové EPčko, na které si, co by remixéry, přizvala poměrně zajímavou směsici avantgardních umělců, například Felicia Atkinson, Elaine Howley, no a nebo Julia Holter společně s producentem z LA Tashi Vadou, a právě jejich remix skladby The Artist Is Absent od Jenny Wahl si pustíme právě teď.

0: Nadechnu se a...
1: No a po Jenny Hval si pustíme jednu z novinek nasazených minulý týden. Minulé úterý do hitparády Velká sedma, pro kterou jste měli možnost hlasovat dvojce Vincent ve skladbě Jen na oko.
0: Vyplazím se po třetí.

nevidíš a neslyšíš. Žiju už jen na oko. Žiju už jen na oko.

0: A po novince od hudebnice Murex skladbě Padl singlu z chystané debutové desky Invencio. Tu máme soutěž, která se týká design bloku. Konkrétně můžete soutěžit o dva festivalové pasy na letošní design blok, který letos vstupuje do svého 28. ročníku a přináší téma světlo. Největší středoevropský festival designu a módy představí na 300 autorů, studií a značek z Česka i zahraničí ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, Umělecko-průmyslovém muzeu i na Pražském hradě a poprvé i ve zrekonstruovaném průmyslovém paláci na výstavišti Praha. Pro veřejnost od 7. do 11. října 2026. Vstupenky najdete na stránkách designblog.cz. Telefon ke mně do studia je 210-323-919 a dva festivalové pasy získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Zajímá mě, jaké je téma letošního design bloku. Volat můžete teď. Haló, tady Rao, Rádio 1.
1: Ahoj, ahoj, Michal.
0: Ahoj, Michale. Tak
1: já myslím, že téma je světlo.
0: Téma je světlo, dával si pozor, takže bylo to poměrně jednoduché. Dva festivalové pasy na letošní design blok jsou ve tvých rukou, já ti gratuluju. A vydrž mi ještě na lince.

0: kole.
1: Takhle, no, to je pro...
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

americká zpěvačka Bina se ve skladbě Are You Okay za doprovodu zimbabsko-australské reperky Kay Meizi pokouší navnadit na nové album Soft Rage, které vyjde 6. listopadu. Příjemná směs trip-hopu, alternativního R&B, ale i možná i punkové hudby. Ještě předtím to byla hudebnice Wet ve skladbě Are You Willing, která vyšla teďka v půlce září. No a teď jeden starší kousek Frank Ocean, Crack Rock z desky Channel Orange.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
4: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
3: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
4: Ester Boll, Infračervené.
3: Divadlo Meat Factory.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl. To se vyplatí.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké

baltimorský producent Sam E. a také DJ Swisha v footworkovém tracku My Life, který vyšel z kraje září letošního roku. A teď už následuje ukázka z desky, která vyšla minulý týden v podání hudebnice zpěvačky Maggie Appy s názvem Intentions. Příjemná taková oldschoolovější R&B záležitost. No a tady to je skladba, která má v názvu pouze diakritiku, několik teček a vykřičník.

0: Kulturní servis.
1: Téměř 4 minuty po 13. hodině je tady čas na kulturní servis reprízu první části, kde se podíváme na několik pozvánek za festivaly, nebo na festivaly, také do galerií. A řekneme si něco málo k programu Rádia 1 pro dnešní den, tedy úterý 29. září 2026. Svátek slaví Michal, takže všechno nejlepší a teď už festivaly. První pozvánka směřuje na Future Gate, filmový festival s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti, který je k vidění po celé České republice. Dále Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A konečně Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Rubrika Galerie, Pražský hrad, druhé nádvoří, pozvánka do obrazárny Pražského hradu. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, výstava Edith a Egon. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Lucie Kavánová, Rozumět a umět uspořádat. V DOXu běží výstava Faust Radky Bodževič. Případně můžete vyrazit na vodní tvrz Jeseník, tam je k vidění výstava Jaromíra 99, tam odkud jsem. Galerie hlavního města Prahy Zvon, pozvánka na bezhlavého jezdce, výstava o liberální utopii 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café a pozvánka na Vladomén. Galerie C12, Michal Štochl, výstava Head and Shoulders. Kunsthále Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthále Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, výstava Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura a pozvánka na výstavu Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj. Kaštán, scéna Unijazzu, Jitka Hilská a trocha poezie. Karpuchy na galerii, výstava, společná výstava Bystrýka Klča a Margarity Ivy. You can't return, you are here. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová a společná výstava Zrání. Pragovka galerie Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit niť. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago a výstava Umbrales. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, galerie Etc. Art, Marian Pala a výstava Stále se vychloubám. Trafogalerie Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. A konečně Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, nazvaná Láska. No a co se týká programu Rádia 1, ještě jednou připomenu, že ve 14 hodin by se tady studiu měl odehrát rozhovor s producenty Bloghead, Proletech a Arms and Sleepers. A to v souvislosti s dnešním koncertem v Cargo Gallery. V 15 hodin mě ve studiu vystřídá kolega Josef Sedloň. 18 hodin vás čeká pořad Estereo, v 19 CD non-stop, ve 20 premiéře Velká sedma, Československá hitparáda Radia 1 a ve 22 hodin pořad Radio 1 on stage. Tentokrát vám nabídneme záznam koncertu kolegy Davida Pomahače z roku 2020. Tolik kulturní servis a zpátky k hudbě.

Radio 1, teď několik novinek. Tohle byla brazilská zpěvačka Sofia Campos, Minha Beleza, má krásku, ze stejnomenné desky, která vyšla minulý týden. No a ze září, tedy tohoto měsíce, je také release And So It Goes, EPčko v podání zpěvačky Liany Flores, a tohle je ukázka Gemini.

0: CD non-stop.
1: Za domácím indie projektem Bear Cloud se skrývá teprve 18-letý zpěvák a multiinstrumentalista z Prahy Šimon Havelka. Jeho loňský albový debut Faves vydal u indie značky Polí 5. A vy se poslechněte dnes po 19. hodině v pořadu CD non-stop.

Jackson 5.

13 hodin 30 minut, posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu vás zdraví Rau Upalory. Tohle to je Kvadeka. Single Life One, Where Did The Time Go, z chystaného alba Life One, které vychází tento čtvrtek, je to možné? Čtvrtek, možná pátek. Ještě předtím Afrikasia, Fase Dinheiro a brněnský projekt Tries Going To You. A teď další novinka, tentokrát projekt Youngze, což je umělecký pseudonym Jakuba Litauera, dalšího talentu z Kodaně, který se upsal značce Esko. Skladba má název OK.

0: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
6: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
7: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
6: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
8: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
9: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.
11: Oh, dear.

Rádiu 1 doznívá skladba Aqua od DJ Suzy v Underwater remixu. Ještě předtím zpěvačka Sassy 009 ve skladbě Dreamer v remixu od Tommy Seltzera. A teď novinka od irského dua producenského Bicep. EPčko Air Limonder Viper, tedy 3-tracková záležitost, a my si pouštíme právě úvodní skladbu Air.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Britský hudebník, skladatel Andrew Jim Gannon vydal, tuším, že letos album Hydrate Those Faults, které se teď dočkává remixového EP Hydrate Those Faults Refolded, na kterém se podílí třeba Shiu Shiu, případně projekt Love Supreme, Douglas Dare, anebo také Ibibio Sound Machine, jejíž remix skladby Psychic Nights si pouštíme právě teď.

No a tohle to už je kapela z LA Dummy, která před dvěma lety vydala povedené album Free Energy, na které teď bude v říjnu navazovat novou deskou Do You Love the Color of the Sky? To už je několikátý single z ní, skladba s názvem April Limousine.

0: Reklama Rádia 1.
1: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Jakub Koenig a Hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další

0: Fink.cz.
1: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
2: Reklama na Radio 1.

0: Rádo jedná 2 minuty po 14. hodině. Dozněla z Brusu nová společná skladba producentů Blockheada Proletech a Arms and Sleepers, nazvaná Garbage Time, která vznikla u příležitosti jejich aktuálního evropského turné, které probíhá v těchto dnech a týdnech. No a dnes i s pražskou zastávkou v Cargo Gallery všichni tři jmenovaní dorazili k nám do studia Rádia 1. Budeme si teď chvilku povídat vlastně o té akci a co je u nich nového. Guys, welcome to the studio.
1: Thank you.
2: Hello. For having us.
1: Yeah, thank you.
0: We are very, very happy to that you take time to stop by.
1: For you, anytime.
0: So, this year it's a collective tour with Blockhead,
2: yes.
0: Arms and Sleepers, which mm-hmm. is not the first time.
2: No. Mm-hmm.
0: It became this kind of
1: tradition,
0: year tradition. But this time your third act is a producer from France, from Toulouse, Proletaire.
1: Yeah, that's it.
0: So tell us how it's been

Tak ještě jednou zopakuji informaci, že Blockhead po letech a Arms and Sleepers vystoupí dnes v Cargo Galerii. Vstup je od 19. hodiny. Určitě si nenechte ujít jejich show. Případně o den později v kabinetu Mus, ale ta dnešní, podle jejich slov, bude opravdu stát za to. A teď nám doznívá projekt Kiss Facility, což je pozvánka na koncert, který proběhne pozítří v klubu Fuchs 2 Kiss Facility, to je Sega Bodega a zpěvačka Maya Alcatery. Tohle je aktuální single We Share a Dream.

0: Reklama Rádia 1.
1: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vít, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
9: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
10: Už je zase září.
11: Škola volá.
10: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
11: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
10: Přesně tak.
11: A kdy to letos bude?
10: Pondělí, úterý, ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
11: Těšíme se na vás na Portaňce, na Smíchově.
10: Více
11: na literární dům.cz.
10: Vstup volný.
12: Reklama na Radio 1.

Skvělý projekt z Melbourne Now Always Fades s novou deskou Coalesced, ze které teď na Rádio 1 zazněla ukázka R.E.M. se zpěvačkou Lily Hall, jinak Now Always Fades je jednočlenný projekt Xaviera Pekeše. No a následovat bude velká zajímavost, krautroková legendární, nebo skoro bych řekl kultovní kapela z Německa, Popol Vuh, která dělala v 70. letech soundtrack, mimo jiné tedy, k snímku Wernera Herzoga The Great Ecstasy of Woodcarver Steinerer, velká extáze řezbáře Steinera, které teď vyjde poprvé vlastně v fyzické podobě na vinilu, někdy v půlce listopadu. Zaznívá teďka už skladba Dream of Flight, no a na tomhle releaseu se objeví také remixy od James Kay, ML Buch a také Lorenza Seneho, takže hodně zajímavá směska, těším se. Jinak nevím, jestli jsem to zmínil, snímek je a ten soundtrack taky z roku 1974.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 29. září uslyšíte záznam vystoupení Davida Pomahače, které proběhlo roku 2020 v Kafé v lese.
2: Dneska je to jiný, nějaký čistí, jasnější.
1: Rádio 1 On Stage s Davidem Pomahačem. Úterý 29. září od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Tak švédský skladatel, pianista, jazzový hudebník Jan Johansson. Ještě před upotávkou na pořad On Stage to také byla novinka pro změnu, Jan Johansson samozřejmě a jeho skladba, kterou si nedovolím přelouskat z švédského jazyka, nicméně pochází z roku 1964, tak ta předchozí skladba a ty dvě následující jsou zase aktuální. Před upotávkou to byl francouzský projekt nebo francouzská kapela, taktéž trošku až krautroková, říkají si Omerta a aktuální album Ameble, skladba úvodní Intermet. No a teď už nás čeká opět francouzská kapela User Band z Marseille, která letos sice vydala desku, ale my si pouštíme ukázku z té předchozí z roku 2024, Looking for a Band, konkrétně skladbu Everything is All Gone, no a pak čerstvý single od indie kytarovky This is the Kid, schystané desky, která vyjde v lednu příštího roku, Ghost Coat, single s Kim Stone na Rádiu 1.

Na Rádiu 1 teď také trochu kytar v podání irské kapely Besht a jejich singlu Kids vs. Guns, předzvěst jejich debutového alba, které vyjde zhruba za dva týdny. Poor Advice. No a následovat budou postpunkeři z Detroitu, kapela Proto Martyr v čele s vokalistou Joem Casem, vokalista možná v úvozovkách, ale každopádně jasně rozpoznatelný frontman na první dobrou. Venku mají nové studiové album, už sedmé, Hotel Usona, které vyšlo minulý pátek, a tady to je ukázka Converts.

Metallic, kapela Protomartyr, již sedmé studiové album také doporučuji k poslechu. Hotel Usona vyšlo minulý pátek. No a protože už máme za 10 minut 15 hodin, mě nezbývá, než se s vámi pomalu rozloučit. Na úplný závěr tady ještě mám přichystané dvě skladby. Tu první obstará Susan Lewis, trošku polozapomenutá americká písničkářka, která někdy na přelomu 90. a 0. let hrála takový sympatický, hodně originální grunge, řekněme. A právě její tvorbu teď připomíná, části možná i nevydanou, label Concentric Circles, který se právě specializuje na objevování polozapomenutých hudebních tvůrců. No, deska má název Self-Titled, vyšla před pár dny, je to tak. A já vám z ní nabídnu ukázku Five Shades of White. No a po reklamě ještě další novinka, skvělá deska, která vyšla minulý týden. Tentokrát zase elektronická záležitost, skvělá věc od producentky Harmony Index ze Spojených států. Deska má název Lights On. No a já vám nabídnu ukázku Recognize. Tolik tedy z mojí strany vše. Loučí se s vámi Raoul Palury, díky moc za poslech. Seznam dnes odehraných skladeb za chvilku bude k dispozici na našem webu Radia 1 pod mým jménem Raoul Palury. Mějte se krásně a uslyšíme se nikoli příští úterý, pokud se nepletu, protože pro vás na Radio 1 chystáme speciál věnovaný české a slovenské hudební scéně, takže se budu těšit příští čtvrtek po 12. hodině. Do té doby naslyšenou.

0: No.
1: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
6: Beetle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
7: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Reklama na Radio 1.

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece, Rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, snědcem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
5: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
6: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Junk World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
7: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
8: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastaví algoritmy.
7: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
8: Ester Boll, Infračervené.
7: Divadlo Meat Factory.
9: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový singl Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Hej,

Tak to byl francouzský projekt Akuzmy a Waking Dream, ukázka tohohle single v edit verzi z letošní desky, kterou představili na Spektakuláre. Každopádně příjemný poslech poradí vám přeje Josef Sedloň. Dozněli také předtím Liam Moore, Flex z Velké sedmi, jeho tentokrát ensemble projekt, který vidíte v Arše v listopadu na warm-upu Spektakuláre. Také novinka, první místo z hitparády Bonobo, či také ze značky True Souls Taralili a z hitparády také Mouce Elektra jako novinka. Zněli také Land of Talk či Soccer Mami, každopádně plejde za chvíličku na stránkách. Tohle už je projekt Bird Walks a novinka Shape of a Friend z jejich nového alba na značce Hudson.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak, je tady soutěž na Rádio 1, tentokrát o dva vstupy na koncert kapely Wu Life v klubu Sub-Zero, který proběhne už tenhle čtvrtek, kde je 1.10. Strhující debit, rychlý konec a 15-letá pauza, fantastická druhá deska. Trajektorie manchesterské kapely Wu Life je přísná, nenucená a naprosto autentická. V novince Wave That Will Never Break už fans kultovního debitu z roku 2011 ani nedoufali. Wu Life jsou enigmatičtí a přece okamžitě srozumitelní. Rovnice kytary, funk, soul, R&B, heavy pop stále maká. V Praze se Wu Life představí 1. října v Sub-Zero, jako support vystoupí domácí Velocet Roll. No a telefonní číslo si zapište, pokud chcete vyhrát dvě vstupenky na koncert Wu Life. 210-323-919, ještě jednou 210-323-919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A mě zajímá, Wu Life nahráli své debutové album před 15 lety na neobvyklém místě. Kde? Za A v opuštěném kostele v Manchesteru, za B v opuštěném skladu v Manchesteru, za C v podzemním tunelu v Londýně. Volejte teď na číslo 210-323-919 a můžete vyhrát dvě vstupenky na koncert čtvrteční kapely Wu Life, kterou právě teďka posloucháme v skladbě Cave Song. Tak a už tady máme také prvního posluchače. Ahoj, Rádio 1, slyšíme se?
2: Hezký den, tady Standa.
1: Ahoj, Standa.
2: Vás dobře.
1: Takže, jak je to, jak to vypadá, jak myslíš? Wu Life nahrali své debutové album kde? Za A v opuštěném kostele v Manchesteru, za B v opuštěném skladu v Manchesteru, za C v podzemní tunelu v Londýně.
2: Jo, jako právě ústečák, že se nejlepší věci dělou podzemí, takže v tom tunelu.
1: Jo, v Londýně, za C, jo. Bohužel není to správně, tak dáme šanci ještě někomu jinému. Tak jo, díky, jste na ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
1: Tak stále můžete volat na číslo 210-323-919 a také tak činíte. Mám tady dalšího posluchače. Ahoj Josef, Rádio 1. Slyšíme se?
3: Ahoj Michal.
1: Ahoj Michale.
3: No tak za A, v tom kostele.

Tak to byly Woo Life a skladba Cave Song, kterou vidíte ve čtvrtek. No já mám pro vás už teďka nachystanou tuhletu sympatickou věc od kapely Tropics z jejich desky, která vyšla už loni a přijedou možná i s novou deskou už příští rok na Spektakuláre. Další potvrzená akvizice je poprvé premiérový koncert britského projektu Tropics, kterým najdeme už téměř dvě dekády producenta Christopher Warda, který byl takový hudebním chameleonem. Můžete si kouknout a proposlechnout jeho věci. Tohle je z jeho loňské desky Reality Fever, ukázka Cherry, jinak Tropics vystoupí na showcase vlastně labelu, který založil Christopher Ward teďka už v Americe, kde sídlí v Atlantě, a to pod názvem Modern Entity, kde i deska Reality Fever loni vyšla a přijede s ním i projekt Sarah and Colin do paláce Akropolis. To bude, myslím, že to až 24. března příštího roku. Tohle je skladba Cherry, Tropics na Rádiu 1, 16 hodin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 380.

0: 9000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
1: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
2: Reklama na Radio 1.

To byl už kanadský producent Mike Miloš, který ho znáte také pod jménem Rai a jeho nový single Sometimes. Ukázka z jeho chystaného pokusu albového Joy Římská 2, který má vydat na podzim. Každopádně tohle už je švýcarka Od Beholder, která funguje už od konce té minulé dekády. Letos vydala album, ale chystá vydat ještě i EP pod názvem Funny Business a tohle chutnávka v podobě singlu High Function Low Drive.

Americký producent John Techara je velmi, velmi činný poslední dobou. Tenhle ten Matador na Polytechna, ale i jazzové muziky, tentokrát v takovém svým elektropopovým projektu se zpačkou March Astrum a projektu Optometria, novinka Green Flash, která vyšla už na konci prázdnina. Tohle už je Ambassadors. Producent Mark Dobson se za léto ozval tím dalším novým singlem v pátek s názvem Sundog. Venku je slunečno a tak sluneční pejsek třeba přijde v Hot Ambassadors. Máme 16 hodin 15 minut za chviličku a je tady také chviličku také kulturní servis na Rádio 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak je tady pravidelný kulturní servis na Rádiu 1 pro dnešní den 29. září roku 2026. Svátek mají Michalové, takže Michalům Šenej k svátečku. No a přidáme jsou koncerty, filmy, divadla i ostatní zajímavosti. No a také program Rádiu 1. No a začneme samozřejmě tou reprízou koncertů. V Rock Café dneska o 19 hodin vystoupí Klok Klok. V čítárně pak Unijazz jsou o 20 hodin kapela Louis a Honza tak a kapela dále Krmiš. V Lucerne Music Baru dnes o 20 hodin legendární brněnská kapela Progress 2. V Cargo Gallery pak vystoupí dnes trojce zahraničních kapel Arms and Sleepers, Blockhead a také francouzský Proletar. V Jazz Doku dnes 21 hodin Robert Balcal Trio. Ve Fuxu hrají Vtoria K. White Jesus pak můžete přijít na kapelu The Lemon Twigs. Klubovna Povaleč váze v 19.30 na Poor Floyd skupinu a v Paláci Akropolis dnes se vystoupí rovněž od půl osmé Band from Utopia Play the Music of Frank Zappa. V kampusu Jibenská pak můžete ještě zajít do 19. hodiny na kapely Split System a Bibione. No a Zachspach v Plzni váze o 20 hodin na Balkan Party Band. Filmová představení Kino 35 v 17.30, Poeta ve 20.00 Opera de Paris. Jinak Edison Film Hub má už od půl páté teďka promítání Magické posedlosti 2 a v 19 hodin filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Kino Aero od 20 hodin vás zve na legendární kultovní snímek 2001 Vesmírná Odyssea Kubricka. No a Kino Glabačov od 18 hodin slibuje tentokrát promítání filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato a od 20 hodin film Budapešť 1957. Městská knihovna v Praze nabízí už v 16 hodin film Přísahám, že za to nemůžu, to už běží. Každopádně v Kinopolotu můžete ještě zhlédnout premiéru nového filmu Báry Basikové, Báře Basikové 18.45 začátek. No a ve 20.30 pak film Tony. Z divadelní představení nabídnu divadle Celetné o 19.30 hru Jméno. Ve studiu Alta se hraje o 19.30 představení Answer Ring. Do divadla Ponec můžete přijít 18 hodin na tajemství měsíčního svitu. A Jatka 78, to je představení Pneu od půl osmé. Divadlo X10 pak nabízí v 19.30 Masakr v Paříži a divadlo Minor pak v 16.30 už teďka vystoupení představení pro děti o Veliké řepě. Tolik je nabídka kulturního servisu, který najdete na stránkách Rádio 1. Samozřejmě my tady máme i program Rádio 1 na dnešní odpoledne večer. V 18 hodin začne pravidelný vinylový speciál Estereo dneska s Martinem Mikulášem. V 19 hodin vás už pozvu k poslechu pořadu CD Nonstop dneska s magičkým talentem z Prahy, projektem Burkloud a jeho debutem Faves z roku 2025. O 20 hodin pak velká sedma premiéra československé hitparády Rádio 1 a o 22 hodin také 14. deník Rádio 1 on stage. Dneska záznam koncertu našeho kolegy Davida Pomahače z roku 2020. Tolik výhled na Rádio 1, kde mám příjemný poslech až do 18. hodiny přeje Josef Sedloň. No a samozřejmě my už teď se vydáváme opět za muzikou.

Příjemná partička ze Spojených států, která si říká Beach Vacation, a jejich poslední zatím singlovka In Control. No a my se teď už podíváme za touhle příjemnou kolekcí pětiskabovou kapely Just Penelope ze Spojených států, která vydala na značce Firetalk příjemné EPčko Great Lake před týdnem. Tohle singlovka Copenhagen.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
4: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
5: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
4: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
9: Jasně, a já budu britská královna.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
9: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
9: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
8: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
10: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
11: Reklama na Radio 1.

Bill Wiesenfeld a jeho parádní věcička Wrecker. My jsme nasadili z toho jeho posledního EP do hit parády je zase jinou věc, The Fawn. Každopádně moc příjemný je to riskové EP, které vydal teďka na své značce Basement. No a před námi už je teďka nachystaná tato spolupráce člena Chemical Brothers Toma Rowlanda společně s Aurorou. Ostatně na jaře vydali své album debutové, které představili, myslím, že naživo na festivalu Kalsa Ostrava. Bohužel jsem neviděl. Věřím, že to mohlo být fajn. Myslím, že tomu naživo umí pěkně za to vzít. Každopádně jejich nový track vyšel teďka před týdnem. Celebration.

Tak to byl skvělý Jacques Green, kterýho jsme viděli, myslím, že loni na Popmese, možná nepřijel tenkrát se svým projektem Šťastnou Sad Thing, ale ten tady, myslím, že hrál, myslím, ve Fuxu pouze, myslím, že ale jako tenkrát ještě DJ set. Každopádně příjemná věc z chystaného už desky, která je na spadnutí JG, bude mít název, to baskova Everyone. Tentokrát featuring S, O. No a tohle už je Cortez, projekt, který už se dříve blízknul třeba na labelu Hot Flash Recordings, jeho tentokrát novinka Space EP, která vyšla před týdnem na značce Mori a titulní věc Space. Cortez na Rádio 1, 16 hodin 43 minuty, playlist kompletní najdete také na stránce Rádio 1.

0: teď to můžete...
1: Tak můžu říct... Ta koza mě... Počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako... A jako, že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle. Něco takového.
1: Tak tam naše koza... Ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha.
0: A tak to bude...
1: Jo a jo, to...
0: Takhle jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom.
1: Aha.
0: Takhle, jo?
1: No, tak... Jak, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.
2: My body is a cathedral of pleasure. A cathedral of pleasure.

Jeremy Mullen, tenhle ten americký producent sídící už v New Yorku. A jeho projekt Chrome Sparks se navrátil po dlouhých 8 letech, nebo ještě víc možná, novou deskou na svém vlastním tentokrát Bandcampu. Jinak album Ball of Light v ukázce Pleasure. My jsme se dělali o Chrome Sparks také profilový pořad intro v neděli. Jo, musím říct, skvělý věci měl, obzvlášť také doporučuji jeho desku eponymně nazvanou Chrome Sparks, se kterou jsme ho viděli vlastně těsně ještě před vydáním zde v Praze v roce 2017. Každopádně, tohle už je Dave Angel. To jsme vám dovezli už v 90. letech jako fantastického DJ, který je samozřejmě trošku už má pár let zářezu na své pažbě a myslím, že je to znát i na jeho muzice. Trošku zvolnil, vydal nové album, skvělou desku, musím říct, s značkou RNS ji vydal pod názvem The Time and Place. No a vy na ní dejte různé i jazzové takové výboje, downtempo i elektronické věci. Rozhodně nečekejte žádný úplně našláplý techno, ale je to vyzrálá deska se spousty zajímavými hosty, jako třeba zpěvačkou Auri Sky, Robert Owensem. Tohle už je také spolupráce ve skupině Yellow Butterfly, žlutásek, se Steve Watermanem a účinkuje zde třeba host Merv Carswell. Každopádně Dave Angel, nové album Time and a Place a ukázka Yellow Butterfly. 16 hodin 52 minut a vy jinak můžete nakouknout na playlist na stránky Rádina.

Tak to byly Arms and Sleepers, letošní letní deska Sentimentalism naživo už dnes, a to v prostorách lodi na Vltavě Cargo Gallery, kde rozhodně Arms and Sleepers, ale Jasmír Zaramič nebude sám, vystoupí tam také francouzský elektroswingový projekt Proletar a také legenda na poli té downtempo muziky Blockhead, kterého si třeba ještě dáme, a vůbec hiphopu. Teď už tady mám ale tuhletu novinku také od Trenta Mollera, který chystá své eponymní album na značce In My Room své. Tohle je už druhý single. Má název Swerve featuring Sakura zpěvačka. Tohle je Trenta Moller na rádiu na pár minutek před 17 hodinou.

0: Rádia 1.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
8: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Reklama na Radio 1.

Francesco Bacci alias Low Topic a jeho příjemná věc s názvem Cell. Ostatně já vám nabídnu jeho druhé album, tohle italského producenta z Janova, v pátek v pořadu CD Nonstop. Vy jste ho viděli, myslím, že to bylo loni na Spektakuláre a byl to skvělý, fantastický živý set, který mu doprovodil i člen Port Royal dříve. A naživo opravdu skvělá elektronika, úplně mě překvapil. Tak, to byl Low Topic, jak jsem řekl, v pátek v CD Nonstopu. Tohle už je Letom VR, který jste ostatně také viděli už na Spektakuláre. A to už před dvěma lety, mám pocit, už to je celá topejné, tenkrát s DJ Counselingem. Výborný večer v bajku to byl, na který se nedá zapomenout. No a Tom VR je zpět po delší odmlce novým albem Don't Know How Fast I'm Moving Until I Hit. Vtipný název každopádně, vyšlo na jaznace Heart Somersault teďka minulý týden. No a tohle už je po singlovce, kterou jsme tady hráli, Macfields se Svečkou a Švaria, ukázka Triple Whiplash. Tom VR na Rádu 1, 17 hodin a 8 minut. No a já vás můžu pozvat vlastně na pěknou klubovou večírek, nebo pěknou klubovou večírek tento pátek do Pulzu 22, což je Jílská 22, kde vystoupíme společně s Pavlem Bydlem a také Čakem a já budu mít jako hosta také skvělou Helen Rockhousle. Třeba se připojím možná i Manda. Uvidíme, bude to pěkný večírek opět v Jílské tento pátek 2. října. Teď už Tom VR.

tolik nádherná věc od dvojice spolupráce výborných dvou producentů, které jsem vám ostatně také dovezl naživo a několikrát do Prahy. Rival Consoles a Max Cooper spojili síly a vydali tuhletu parádní věc AO, respektive ještě nevyšla, já vám ji tady hraju exkluzivně z chystaného mixu, respektive kompilace spíš tak, kterou má vydat Max Cooper právě při značce Fabric, příznačným názvem Fabric Presence Max Cooper. Jinak Max Cooper uvidíte v listopadu v Praze na Prague Sounds, ale teď už tato seberyská také dvojice populární Bicep, kterou jsme v Praze neviděli, ale viděli jste před dvěma lety třeba, no třeba čtyřma už vlastně kecám, na festivalu Popmese, kde to byl opravdu skvělý zážitek. Bicep jsou zpět s touhletou trojsklabovou nadílkou na značce Ninja Tune Air Lemonder Viper, kde najdete hned na úvodní věci Air zpěvačku Soar, kterou jsme si vlastně hráli tuhletu spolupráci v neděli v novinkách. No a to už je Bicep a Clark, producent, kterou jste také viděli na spektakuláře před třemi lety. Jejich společná věc Viper se zpěvačkou Saskia. No a máme 17 hodin, 16 minut. Playlist doplňuji na stránky Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jakub Koenig a Hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Lalipuna, trošku se mi po nich stýská podle té sympatické parice z Mnichova v čele se zpěvačkou Valerii, kterou jsem vám právě nabídl tenkrát v roce 2017 s touhletou i singlovkou The Bucket, tenkrát v Lucerne Music Baru. Bylo Music Infinity výjimečně. To už ale současná partička ze Spojených států Untitled Halo, který chystají eponymní debut na značce Dirty Hit a parádní nový kousek Easy Rider.

0: CD Nonstop.
1: Za domácím indie projektem Bear Cloud se skrývá teprve 18-letý zpěvák a multiinstrumentalista z Prahy Šimon Havelka. Jeho loňský albový debut Faves vydal u indie značky Polí 5. A vy se poslechněte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak tolik hudebnice Winter, tentokrát ve spolupráci s tím letím také Americe usídleným, ale filipínským hudebníkem Idris Vicuňáka, iDress, jejich společná věc Nikotin se má objevit na spíš desce, tak zpěvačky Winter Romantics Mixtape. No a to už je ukázka z zcela nové debutové desky zpěvačky Lily Juniper, kterou se vám už dovezl jako hosta vlastně tenkrát Frederika Robinsona na Music Infinity. Od té doby udělal velký kus dopředu, psala jí značka Friends of Friends a teď tam konečně také debutovala touhletou moc podařenou deskou Bloom Gloom. Lily Juniper ve skapě Glow.

Tak to je talent z Británie, který se říká Carmichael a jeho krásná věc Primrose in Bloom z jara letošního roku. Musím říct, že mě přesvědčil, nabídl mi, že by rád viděl, že by rád přijel do Prahytáka. My ho uvidíme už 5. prosince společně ještě s touhletou dvojicí Paladien také na poslední Music Infinity v tomhletom roce, když ta předposlední proběhla minulý týden, skvělý koncert 505 to byl a Pardeho. Nepřišlo vás sice tolik, ale vytvořili jste ty, co přišli, naprosto skvělou atmosféru. Takže díky za to. No a tohle je další vlastně věc, na kterou se můžete těšit naživo. Britský producent Michael Balch aka Fathomless vydal teďka nové album Ephemeral, se kterým ho uvidíme v Praze za půl roku na festivalu Spektakuláre v rámci showcaseu Folded Music, tohle výborného manchesterského downtempo elektronického vydavatelství, který založil Alex McCall alias Asta Hiroki, který přijede také naživo se svým bandem. No a uvidíte také ještě do třetice projekt Catch 92 z téhleté výborné značky, kde vyšla tato novinka. Právě Ephemeral a producentovi Fathomless teďka před tenhle týden v pátek, vlastně před pár dníma. Ukázka už Nomas a já jen doplním, že 18. nebo kdy to bude, ne, 24. to bude, tak 24. března na showcase Folded Music Fathomless.

Projekt Ebisoda v novém remixu, který obstarali Our Drum Kids, tohleto britské duo, nováčci, aspoň na které jsem objevil, že mají tam po dvou remixech na tohletom novém EP. To byla skladba Tukan, původně Ebisoda, tohleto brightonské sdružení na poli jazzu. No ale já vás ještě pozvu jednou, to tento pátek 2. října se koná příjemný večírek opět v Jilské 22, kde se společně setkáme s Pavlem Bydlem a také mladíčkým talentem Chuckem. A přijdou podpořit nás třeba i Helen Rockhousle, těším se na to. Takže pokud budete mít páteček volný, zkuste dorazit do Jilské 22. Klubu Plus. Každopádně, tohle jsou Dasky, vydali nové album minulý týden právě na značce Anjuna Deep pod názvem Cygnus, které předcházelo spoustu příjemných takových i downtempo věcí, jako třeba Elm, či Bindweed single, či Cadalan. Každopádně najdete tam i příjemné breakovky, nebo i tuhletu pěkně rozjetou. Zatím poslední singlovou věc, která vyšla pár dní těsně před vydáním desky, má název Lab, neboli Laboratoř. Dasky a nové album Cygnus. Na Rádiu 1 v 17 hodin 50 minut. Připomínám po 18. hodině pořad Estereo.

Tolik Jam City, tenhle ten britský talent, který se navrátil teďka novou deskou, kterou vydal pod názvem My World, stejně jako ten single, který jste slyšeli, to byla ukázka Lucky. Každopádně, kdo vydal také nové album, který vyšlo obrovský počet zase v ten minulý pátek, tak je také projekt Multibeat, tentokrát debut tohohle holandského takového New Jazz Broken Beat projektu, který upsala značka jazzanovi Sonar Collective, a po několika singlech, EPčkách konečně celé album, které nese název 00 3 0, o 3 očka spíš. Tohle je krátká věc, Rhapsody.

čekejme celé album Eclipse od tohle zajímavého dua, který upsal Nosferam. A tohle je další objev, musím říct, Nosferam značky Light Records, Charles Overton, tohle ten harfenista, který chystá EPčko Reflections příští měsíc. A tohle ukázka zatím předsazeného singlu Rumination. Máme 18 hodin za chvíličku, doufám, dorazí Martin na Estereo.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt? Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Beetle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
7: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Legendární Blockhead, teleta deska vyšla na značce Ninja Tune už, no, je to 22 let. Music by a Cave Light, byla to docela kultovní deska v té době. Blockhead dnes také naživo v Praze, v Cargo Gallery, kde to bude, myslím, že více rozjetější, dojít do takových abstract hip-hopových beatů. No a tohle už je pozvánka na zítra do Fuxu na Kiss Facility, tenhle ten projekt Segi Bodegi s jeho přítelkyní vydali letos album, které jsme si hráli už také v CD Stop jako pozvánku před pár týdny, a tohle nový zcela single We Share a Dream. Vy jste asi pochopili, že Martin to nedorazil, takže Estero dneska nebude a já si vás tady ještě užiju.

to byl polský hudebník Tomáš Maderský, jaká Inner Life a jeho nové dílkojka ze září No Safeguard. No a kdo se navrátil, tak je tohleta New Yorkská trojice s takovým příjemným opět svým indie popovým zvukem elektronickým, kapela Wet. To už je novinka Are You Willing? Já doplňuji playlist na stránky Rádia 1, jak jsem řekl dneska Estereo, nečekejte. Užijem si nové věci, které vyšly, které jsem nestihl.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
11: Reklama na Radio 1.

Ruský producent Dmitrij Kuzminaka New Age a jeho nové EPčko na značce Memory Pattern, kde ostatně poslední dobu také často vydává, to byla konkrétně i jeho spolupráce s zpěvačkou Om Feel, jinak New Age a jeho nové EPčko Moving Fast. A to byla skupa Days Without. To už ale objev značky Exploration, tohle londýnského sublabelu Anjuna Deep, producent z Chile, Tomas Novoa. Jeho nové EP vyšlo teďka před týdnem necelým. Naznace Explorations, jako 105. release už tohle deepovějšího klubového zvuku. A Tomas Novoa v ukázce Mila. Jinak playlist nejde na stránce Rádia. A příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň až do 19. hodiny, kdy tady bude pak pořád Serion Stop dneska z Bear Cloud, tím talentem z domácí scény, jeho debutem Faves. Teď už Tomas Nova.

Posloucháte dnešní mé bonusové vysílání místo pořadu Estereo. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Kompletní playlist už na tuhle hodinku už jsem nasypal také na stránky Rádia 1. Tohle byla ukázka ze značky už přímo kořenová Anjuna Deep, Matty Owl a jeho výborný track Sunday Afternoons, který ostatně najdete také na jeho, myslím, že novém EPčku Dreamer, který vyšlo teďka v září. Tohle už ale hudební producent z Austinu, který se vám dovezl naživo před takovými 4-5 lety. DJ Poolboy, tenkrát byl opravdu mladíkem, teď už je to třicátník a stále tvoří fajn muziku. Places We Haven't Been, nový single s JCC, který vyšel v pátek. DJ Poolboy. A máme 18 hodin 40 minut.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 29. září uslyšíte záznam vystoupení Davida Pomahače, které proběhlo roku 2020 v Kafé v lese.
2: Dneska je to jiný, nějaký čistší, jasnější.
1: Rádio 1 On Stage s Davidem Pomahačem. Úterý 29. září od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Tolik Rory Green, nový objev mercedeské značky Gondwana, který tam chystá také album Moments Brighter Than The Sun, což byl název jítelete, krásné nahrávky. Předtím také jste měli možnost slyšet DJ Rama, jeho nový single Leave Me Alone, chystané kompilace pro DJ Kicks, či nový remix od Dior Kronika pro hudebníka z Malajzie DJ Way, který ostatně kurátoruje značku Meanest. No a zněl také prek OY, tak nový objev labelu Compost, který tam také chystá album Messages from Walls, to byla taková afrodisco-spaceová věc Free Space. Každopádně kompletní playlist visí už na stránce rády, na tohle Luke Howard, chystá album Scapegoat na značce Mercury Classics, vy jste to viděli loni v říjnu zde na Music Infinity naposledy. Australský klavírista, který kombinuje klavír s elektronikou, a tohle je důkaz na nový single Direction and Purpose. Každopádně tolik ode mě vše, dneska místo Estera, za chviličku už také CD Nonstop s projektem Bear Cloud a debitem Faiths.

0: Reklama Rádia 1.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
12: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
13: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
14: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
13: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
15: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
16: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Příjemné úterní večer, příjemný úterní večer vám přeje za 7 po 19. hodině. Je tady pravidelný CD Nonstop, který dnes, jak je zvykem, nabídne domácí album. A dnes jsem šáhl, musím říct, po mladičkém talentu, který se urodil už také v herecko-hudební rodině právě Havelkových, konkrétně projektu Barcloud, který bude znít v jeho debutu Faves, který vyšel z kraje roku 2025 a který, musím říct, skládal Šimon. On je opravdu možná od 15 let. Velký talent právě na domácí scéně, ročník 2008. Šimon Havelka se skrývá za projektem Barcloud, syn také známého našeho hudebníka Václava Havelky z projektu Please the Trees. Nejenom hudebník, ale musím říct, že i multiinstrumentalista přímo, také výtvarník, producent a musím říct, ve své tvorbě velmi jedinečně prosadil se na domácí scéně takovým spojením intimního písničkářství s elektronickou hudbou, takovými tanečními možná i beaty, ambientem zároveň i melodickými plochami. Šimon Havelka alias Barcloud už od malička vlastně žije s hudbou, v 7 letech začal hrát na bicí v projektu Sun and Dead, psáno jako slunce a mrtvý, ale je to hříčka na právě jeho společný projekt s otcem jako syn a otec. Každopádně to byla jejich prvotina už před více než dekádou. No a určitě vliv do hudby má na něj i to výtvarné umění. Už od roku 2019 aktivně věnuje abstraktní malbě a jak sám říká, jeho vzorem je Jackson Pollock. A tohle vše právě velmi chytře i své takové pokusy pro divadelní a filmovou tvorbu nabídl na své debutové hravé desce Faves, kterou tvořil během roku 2024 a vyšla nakonec na nezávislém pražském labelu Polí 5 v lednu roku 2025. Jako jeho debutové album, které nahrával ve svých domácích studiích v Praze a Jeseníkách a obsahuje celkově 11 hodně příjemných takových atmosférických skladeb propojující prvky jak akustiky, tak i elektroniky. Ostatně vy jste z téhle desky slyšeli třeba ve velké sedmě skladbu Revelation. No a vlastně ještě ten týž rok na podzim v říjnu vychází jeho pak nové EP Meeting with a Bear, na koncepční tentokrát je EP, které hudebně opět jako byl posunem v jeho tvorbě a přiklonil se k určitě tvorbě třeba svých vzorů Panda Bear nebo Sonic Boom, jak sám říká. Vy jste ho mohli vidět už právě loni, jak je letos na spoustu zajímavých už pódiích festivalů, takže jako mladíček, ještě teenager, objíždí festivaly už s touhletou debutovou deskou i tím po následným EPčkem. No a letos právě vydal po té zhruba roku a půl své druhé studiové album s názvem Nubes, tak, které ostatně předcházely už v létě také singly jako I Wish I Could Fly či Welcome, kterou také znáte z velké sedmi, kterou jsme nasazovali teďka na konci prázdnin, kdy album také na značce tentokrát Kabinet vyšlo. Druhý album projektu Barcloud Nubes nabízí celkem 13 skladeb, takže o dvě víc než debut. No a vy se ho můžete poslechnout třeba na křestu, který proběhne už 31. října v Punktum v Krásovce. Takže pokud vás zaujímá ten mladičký talent z Prahy, Šimon Havelka a Barcloud, rozhodně 31.10. doražte do Punktumu. Teď už nabízím jeho výborný debut, který dělal v 15-16 letech desku Faves a tohle je Barcloud na rádiu 1 v pořadu CD Nonstop. Já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská rapperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné

0: Našel.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
7: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
6: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
7: Ester Boll, Infračervené.
6: Divadlo Meat Factory.
8: Reklama na Radio 1.
9: Začíná Velká sedma na Radio 1. Vaše československá hitparáda.

Ano, máme tady opět úterý po 20. hodině, případně posloucháte-li v repríze sobotní dopoledne 9. a my tady vysíláme na Rádio 1 velkou sedmu s datem 29. září 2026 a od mikrofonu po týdnu vás opět zdraví Zdeněk Nojzár. Máme před sebou téměř dvouhodinovku s aktuální československou hudbou. Nejdřív 5 novinek, pak 15 skladeb v žebříčku, tak jak jste ho pomohli sestavit svými hlasy. Čeká nás taky jedna skladba pamětnická, dnes s věnováním, a pokud bude čas, dostane se i na nějaké pozvánky na koncerty, které nás čekají v nejbližších 14 dnech. A nakonec budeme taky losovat, 3 z vás získají vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Novinkou první dnes začneme zjemna alternativně písničkářským projektem River Moons, za kterým stojí multimediální umělkyně Marie Tučková. Mohli jste ji taky zaregistrovat nejenom na Rádiu 1, ale taky jako objev vinily za rok 2025. Její hudební počiny jsou volným pokračováním stejnojmenného výtvarného projektu, v němž v kresbách a básních zpracovává hudební skladby a partitury. Debutovala na začátku roku 2025 šestiskladbovým EPčkem Wet Scores for Listening, na němž s pomocí kytary a syntezátoru kreslila působivé písňové krajiny. A teď tady od pražské hudebnice River Moons máme nový single, který se jmenuje Pigeon Blue, novinka první.

Tolik pražská hudebnice a multimediální umělkyně Marie Tučková alias River Moons ve své novince Pigeon Blue. Novinka první Velké sedmi. Novinka druhá, tam máme chlapíka, který pochází z Ústí nad Labem a dělá dada disco. Říká si Kapitán Krab a ve čtvrtek 1. října vydává své nové EPčko Továrna na data, které nahrával doma, ale Michala Mastrovar ho Tomáš Havlen. Jeho počátky spadají až do roku 2017, tehdy na tom začátku byl večírek v 6. patře paneláku na sídlišti v Ústí nad Labem, láhev džinu s tonikem a tři přátelé. Původně to měl být projekt, který měl rozveselit nejbližší písní o majonéze v krabím salátu, ale celé se to posunulo výrazně dál. Fungoval i v rámci startéru u kolegů na Vejvu a pokračoval až k tomuhle EPčku, které vyjde ve čtvrtek. Kapitán Krab a skladba Problém s hostujícím Hvězdoslavem Mořským. Novinka druhá.

drsnější kousek od kapitána Kraba. Písnička Problém s hostujícím Hvězdoslavem Mořským. Na kapitán Krab zpěv, hudba, texty, synťáky, kláveso, piano, programování bicích, samply, beaty, Hvězdoslav Mořský, synťáky, taky programování, rap a zpěv. Dále se ještě na tomhle EPčku, které aktuálně vydali, objevují taky Jirka Pletánek a Josefína Juhasová. Novinka třetí, tam odbočíme na Slovensko do Bratislavy, kde chystají svou novou řadovou desku Bad Karma Boy. A v pátek z ní vydali single Palisády, písničku, která zachycuje chvíle, kdy se člověku nedaří navázat spojení s okolním světem ani najít vztah, jaký by si přál, ale tenhle pocit odcizení vyvažuje vědomí, že některé věci a lidé zůstávají, i když se ostatní jistoty rozpadají. Liminal, nové album, už páté řadové, vyjde koncem října u Slnko Records a motivem a takovou pointou hlavní této skladby Palisády je jednoduchá jistota, že domov zůstává v lidech, které má člověk rád. Bad Karma Boy, Palisády, novinka třetí.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: Dozněla nám třetí novinka Palisády od Bad Karma Boy, píseň, která ohlašuje nové album Liminal, které vyjde 23. října u Slnko Records. A jak jste si všimli, tak se tam vrací motiv Dunaje. Tato řeka má v jejich příběhu zvláštní místo. Konec konců jejich asi nejslavnější písnička, single Dunaj, má více než milion přehrání jenom na YouTube. Bad Karma Boy na nové desce se posouvají od melancholie k větší naději a volnosti a skladby jsou takové hravější a různorodější. Místy se dostávají dokonce až trochu k punku nebo jungle popu, ale to trochu předjímám, protože deska vyjde až za měsíc. Juraj Marikovič, Adela Tihláriková, Martin Zaujec, Alan Prekop a Roman Lauko, to jsou Bad Karma Boy. Novinka čtvrtá. Tam si dáme nový single od pražské hudebnice, taky fotografky Táni Lvovské. Track Tohle není Love či Love. Hudebnice, kterou můžete registrovat taky v ostatních hostovačkách různých, třeba u Aloise Gébla, dřív taky v kapelách Jaši 96, Boba Blídýho nebo zpěvačky Fortuny, vydala EPčko počátkem roku nazvané Mi Ex Amor. A teď tedy přichází s novým singlem produkci Davida Machovského. Táňa Lvovská, Tohle není love.

Dozněla novinka čtvrtá, Táňa Lvovská a písnička Tohle není love. A teď máme před sebou už závěrečnou pátou novinku, skladbu Hvězdička v podání projektu Tulpa Tape, což je projekt Vladivojny Lačia. Aktuálně vydává nové EPčko Mirkwood, 8 skladeb, které vznikly během dvou živých sessions na jaře v pražském klubu Punktum a v létě uprostřed lesa na Kokořínsku. Vladivojna tam propojuje elektroniku a hlas a místo studiově vystavěných skladeb zachovává živost jednotlivých sessions, jejich spontánnost i atmosféru prostředí, ve kterém vznikly. Vladivojna Lačia, jinak taky milovnice všemožných krabiček, se dostává žánrově trochu jinam, než jsme u ní zvyklí. Tady prorůstá vlastně tenhle projekt Tulpa Tape její tvorbou pro divadlo, tanec, zmiňují se tam různé odkazy a konec konců název skladby Dead Can Dance mluví za vše, je to elektronická transformace skladby Tanec umrlců, původně zkomponované pro inscenaci Kytice, pak je tam taky skladba Holoubek a další. Nicméně my si tady dáme píseň, jak jsem už říkal, Hvězdička, pátá novinka Tulpa Tape Alter Ego Vladivojny Lačia.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Dozněla závěrečná pátá novinka Vladivojna Lačia a její projekt Tulpa Tape, skladba Hvězdička. Projekt Tulpa Tape je pro Vladivojnu prostorem, kde se potkávají téměř dvě desetiletí zkušenosti s filmovou a divadelní hudbou a taky její dlouhodobá fascinace experimentální elektronikou, výtvarným a performativním uměním. Takže aktuální nahrávka Mirkwood je takový záznam toho, kde se Vladivojna nachází právě teď mezi písní, zvukovým experimentem, živou elektronikou a performancí. A teď už můžeme směle vykročit do žebříčku. Už 5 týdnů máme ve Velké sedmě pražskou indie rockovou kapelu, která si říká Vlasta. Na jaře natočila debut Dívčí války a máme tady skladbu Chci jet někam na jich. Kapela, která se pohybuje mezi punkem, grungem, alternativním rockem, psychedelí, na co si jen vzpomenete.

Tolik kapela Vlasta, chci jet někam na jich na pozici 15. z jejich desky Dívčí války. A už v šestinu máme ve Velké Srdně kapelu Brankos Bridge, která právě vydala nové EPčko Geezer Complex a už ho konec konců taky pokřtila skladba Wallflower, 14. místo.

Tolik Wallflower, skladba od Brancos Bridge z jejich aktuálního EPčka, na kterém se do třetice podílal zvukový inženýr Jonathan Hux. EPčko Geezer Complex. A tři týdny ve Velké sedmě máme další skladbu, která se jmenuje Not Easy to be Found s hostujícím Georgem Sesnou. Jedná se o kapelu Frankie and the Deadbeats a je to první single z jejich nadcházející desky, která vyjde počátkem listopadu. Jmenuje se Sometimes Drunk, Always Fucked Up a teď v pátek půjde ven další single, který se jmenuje Merciful Lie, ale teď ještě tedy jejich písnička Not Easy to be Found, písnička, která je takovým westernovým příběhem o okamžicích na pokraji smrti a hledání síly pokračovat dál. Frankie and the Deadbeats, 13. místo.

0: Chcete ještě něco dodat?
1: Ne.
2: Radio 1.
1: Not easy to be found. Single z nadcházející nové desky kapely Frankie and the Deadbeats na pozici 13. A dva týdny ve Velké sedmě máme nový track Radikalizácia mládeže od kapely Berlin Manson, už aktuálně v Praze živší dvojice.

0: Děkuji.
1: Adam Dragun a Patrik Nať, Berlin Manson a jejich nový track Radikalizace a mládeže z jejich nadcházející desky, která vyjde teď začátkem října, jmenuje se Cheap Fashion. 12. místo a teď už místo 11. 5 týdnů ve Velké sedmě máme Aténu Chlebovou s jejím novým albem Atentát, ze kterého hrajeme písničku Easy, písničku, která vypovídá o jejím vztahu. Konec konců klip vyloženě zve na návštěvu do velmi osobního prostoru. Atentát završuje trilogii předchozích desek La Chiba od srdce. Je neuvěřitelné, že Aténa ve svých 26 má na svém kontu už 5 alb. Aténa Chlebová, Easy, 11. místo.

Dozněla Athena Chlebová, skladba Easy na pozici 11. a stoupáme výš, 10. příčku obsadila skladba Dragonhead od kapely Aida the Young z jejich připravované desky Seeing in Reverse, která vyjde 28. října u plzeňského labelu Day After Records. Aida the Young, Dragonhead, 10. místo.

Dnešní desáté místo Aida Dayang a Dragonhead. Deváté místo mají tento týden Yellow Sisters a písnička Máme tu víkend s cestujícím Andrewem.

Dozněli Yellow Sisters, skladba Máme tu víkend už 4 týdny, opanovává velkou sedmu. A pozice 8 patří profesorovi domácí elektronické scény Floexovi, který společně s Honzou Šiklem připravil nový track Director Number 3. Je to skladba, která předznamenává desku Floex Ensemble a moc se na ní těším. Pozice 8, novinka, která postoupila z minulého týdne, Floex a Honza Šikl.

0: cítíte ten
1: Radio 1.
2: Tolik fantastický Floex v tandemu s Honzou Šiklem, director number 3 Floex Ensemble na pozici 8. A teď můj tradiční jingle oznámil skladbu pamětnickou a dneska jsem si říkal, že bychom mohli trochu odlehčit, možná někteří z vás znáte rým. Jak zmírnit děs v duši nejistého chlapíka, jak stlumit hrůzu, s níž se potýká, jak zmírnit jeho děs, když se zbaběle krčí v nohách postele? Ti zkušenější možná vědí, že se jedná o skladbu od kapely 100 zvířat z jejich 6. řadové desky Nikdy nic nebylo a já výjimečně bych tuhle skladbu dnes dal s věnováním pro všechny, kteří se nebojí se života naplno, tak říkajíc rozkvetle a speciálně Juditě Novákové z Prahy 5, která dnes oslavuje své narozeniny. Takže je to taková píseň pro tuto dobrodružnou ženu, cestovatelku, otužilkyni, někdejší horalku a přeju taky vám všem ostatním, kdo se nebojíte, žijete naplno ještě hodně životních radostí a naplněných chvil. Pamětnická skladba 100 zvířat a jak zmírnit děs.

0: Česka.
1: Jak zmírnit děs? Dnešní skladba pamětnická od kapely 100 zvířat a pevně věřím, že nejenom na Barrandově je ten děs v tuhle chvíli minimální. Místo 7. tam máme novinku, která postoupila z minulého týdne. Doktor Římsa a jeho panel Story. Doktor Římsa, ročník 87, čerpá inspiraci především z 90., které prožil jako teenager a jeho tvorba odráží, řekněme, romantické vzpomínky na skateboarding, graffiti a popkulturu východního bloku, ale v jeho případě teda s důrazem na humor a parodii mainstreamu. Doktor Římsa, panel Story, 7. místo.

Tolik ve slovním projevu poněkud ostřejší panel story. Od doktora Římsy na pozici 7 a oslím ústkem se rovnou dostaneme k 6, protože právě doktor Římsa bude přítomný na křtu nové desky Nikam od severočeských Merbo Trubka. Kapela, která se považuje za takovou, řekněme, severočeskou punkovou dechovku. Mají saxofony, klarinety, trombóna, jak sami říkají, všelijaký bubny pozbíraný na smeťáku. Merbo Trubky, Nejslova, 6. místo.

Merbo Trubky, Nejslova, šesté místo a na pozici páté trošičku zase zliličtíme, dáme si písničku titulní věc z nové desky Love You od někdejších kladenských Zrní. Kapela se zase vrátila na své nové desce k elektronice, neudělala ji s Ondřejem Ješkem, ale tentokrát v produkci Lukáše Palána, jak sami říkají, byla to dobrodružná cesta. Zkoušeli a nahrávali v nadšení často dlouho do noci a myslím, že na té energii nové nahrávky je to opravdu cítit. Zrní, Love You, páté místo.

noc, ale tentokrát sedím na obrubáku. Dole pod oknama tvýho bytu ve skrytu duše doufám, že se rozhrnou závěsy. Uvidíš mě a sejdeš dolů, je mi 17, sněží a vločkám je fuk, co se stane.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Vsadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí, je mi 17, jsem popilej do domu.

Love You, Love You, takhle prostince se jmenuje nová deska Zrní a její titulní skladba právě dozněla na pozici páté. Tři týdny ve Velké sedmě máme Josefinu Duškovou alias Josefinu Dusk s jejím novým singlem Bones. Skladba, která vznikala snad 10 let postupně, nakonec vytvořila prostor pro spolupráci Josefiny s novými hlasy. Je to taková mantra se vším všudy a v důsledku také reakce na volání neprozkoumaných předsudků, starověkých pověr a ideologií hnaných mytologií, které ve věku informací jednoduše odmítají utichnout. Josefina Dusk, Bones, 4. místo.

0: čtvrtém místě dozněla písnička Bones od Josefiny Dusk, písnička, která pro ně byla obzvláště důležitá, když ji hrála naživo, tak postupně to ovlivnilo celou její tvorbu, protože na pódiu u každé písničky chtěla zažívat stejnou intenzitu a zároveň chtěla, aby se lidé hýbali i ti nejstydlivější, což u téhle skladby se bezesporu určitě daří. A teď už hraje Podmas Floexe, který dávám tehdy, když ohlašuju koncerty, které máme bezprostředně před námi v nejbližších 14 dnech. V Praze hned ve středu 30. září v Paláci Akropolis křtí svou novou desku Katarzia. Ve čtvrtek 1. října Bike Jesus zahraje Zabiť Františka a Josefína. V sobotu 2. října můžete do Cargo Galerie na Jakuba Koeniga a Báru Zmekovou, případně na Načevu do Doxu a jo, Načeva je v sobotu 3.10. a Jakub Koenig je v pátek 2.10. To jsem tady měl poznačeno špatně, takže můžete klidně stihnout oba koncerty. Ale ve středu 3. můžete do Akráče ještě taky na sérii Puls na Viktora Oriho, Vlastu a Cosmetic Institute. 6.10. v Malostranské besedě zahraje Martina Trchová i s kapelou. 8. křtí desku v klubu Varšava Under the Pillow a znovu obnovení Egnois zahrají 11. října v Malostranské besedě. V Plzni jsem se díval z těch vůzovkách našich velkosedmových věcí. Tam bude ve čtvrtek 8. října Vasilův Rubáš v Zachspabu. A teď už zpátky do žebříčku na pozici 3. Tento týden máme takový sentiment za létem, který aktuálně vlastně ještě není úplně potřeba, protože je krásně skladba Český léto, takový pocitový myšlenkový proud o létě a současně jemně nostalgická a ironická výpověď o tom, jak může na člověka působit prázdninová realita. Hihihaha holky, Český léto, 3. místo.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Jako, ne, tak prostě hled.

0: Zvedněte dnešní možný. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Hihihaha, holky a český leto na pozici třetí. A Květach ze čtvrté pozice stoupla až na stříbrnou druhou příčku. Květach a track Přesila zostující pastí, respektive Danem Kranichem, který tam přispěl rapovou pasáží a taky se na konci refrénu ještě pořádně přidal.

Tolik Květach, Přesila, zostující pastí, aktuální deska Rozkousanej svět, kterou Magdalena Fendrichová pokřtí 29. října v paláci Akropolis. A teď už budu losovat tři z vás, kteří získají krásnou nahrávku vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tenhle kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek. Štěstí jsem měl na Jiřího Šefránka, Martina Novotného a Zuzanu Háklovou, tak snad jsem se vám trefil s tímhle vinylem trochu do vkusu. Pro všechny ty z vás, kdo budete hlasovat v tomhle týdnu pro 5, maximálně 15 skladeb v žebříčku, budu mít na příště po dvou vstupenkách, třikrát dvě vstupenky na klubovou noc Click Time, ten, která se koná 9. října v Olomouckém S-klubu, takže můžete vyrazit na výlet, protože tam vystoupí Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum. Ale teď už pozice první, pozice, kterou obhájila po minulém týdnu kapela Foxhouse s písničkou Tvoje hvězdy z jejich aktuální desky Eva.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Na prvním místě dozněli Foxou a jejich song Tvoje hvězdy. Já už mám před sebou jenom rekapitulaci. Pro úplnost ještě dodám, že žebříček po 7 týdnech opustili Lajky. Písnička Muž, který se nerad skloňoval, pod čarou skončila taky kapela Beat Architects. Nepostoupila taky kapela Cold Meat Party a vypadly nám ještě taky Chris Sadler s trackem Blinded a taky nepostoupila jedna z novinek Vincent, dvojice Vincent a skladba Jen na oko. Ale teď už směle do žebříčku. Novinkou první byl track Pigeon Blue od pražské hudebnice a multimediální umělkyně Marie Tučkové alias River Moons.

To už je novinka třetí. Bratislavští Bad Karma Boy a jejich track Palisády, písnička, která ohlašuje jejich nové album Liminal.

A závěrečná pátá novinka alter ego Vladivojny Lačia, projekt Tulpa Tape a track Hvězdička z její desky Mirkwood Live Sessions.

Přesila od Květach, Zostující pastí, druhé místo. A dnes opět první místo, skladba Tvoje hvězdy od Foxou.

0: A tím už Velká sedma s datem 29. září 2026 definitivně končí. Od mikrofonu se tentokrát loučí Zdeněk Nož, zarmějte se. Ahoj. Když přes tvoje hvězdy někdy letí, nech to tak, když přes tvoje...
1: Velká sedma s Kocápkem, Nojzarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Rádio 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meat Factory, 5. října. Force.cz. Jakub Koenig a Hvězdy, 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo, už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
4: Už je zase září.
5: Škola volá.
4: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
5: A jo, vždyť je to letos už po 7.
4: Přesně tak.
5: A kdy to letos bude?
4: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
5: Těšíme se na vás na Podhaňce, na Smíchově.
4: Více
5: na literární dům.cz.
4: Vstup volný.
6: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
7: Reklama na Radio 1.
8: Rádio 1 on stage.
9: Posloucháte záznam vystoupení Davida Pomahače z roku 2020.
10: Tak vítejte na největším koncertě v republice.

Děkujeme moc.

0: Děkujeme.
1: Rádio 1 On Stage.
2: Posloucháte záznam vystoupení Davida Pomahače z roku 2020.

0: Děkujeme moc.
1: Rádio 1 On Stage.
2: Posloucháte záznam vystoupení Davida Pomahače z roku 2020.

Děkujeme. Jo, to je krásný. Ale někdy je dobrý zajít do lesa.

Kvůli tomu tady jsme. Jak vy dnes budete kupovat, tak umělci budou zítra žít.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam vystoupení Davida Pomahače z roku 2020.

Vánoc.

Děkujeme. Hey, hey, hey.

0: Děkuju moc, že jste přišli. Děkuju všem, kteří dělali na desce. Tomáš Havlen, producent. Můj syn Jáchym. Ivan Nueten, který je v Belgii. Anna Mašátová, která je moje manažerka, Dušan Svíba, který je můj booking agent. Tereza Bartuňková, která svítí. A Peklo, který zvučí. Děkuju moc za podporu.
1: Rádio 1 On Stage.
2: Posloucháte záznam vystoupení Davida Pomahače z roku 2020.

Děkujeme moc. Děkujeme moc.

zastávky, jenom krátký zastavení. Je to na chvíli, jen vydechnout, na chvíli vydechnout. Jestli to víš, řekni, kam bys chtěl, hlavně se neboj. Řekni mi, kam jdeš, jestli to víš, řekni, kam bys chtěl, hlavně se neboj.

0: Hezký zbytek večer.
1: Rádio 1 on stage.
2: Slyšeli jste záznam vystoupení Davida Pomahače, které proběhlo roku 2020 v Café v lese.

nebo na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Na odpadky.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Bude vyhraněl panáku, blbec, pitomec, sám ho říkám, že to vůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Rádio 1.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?

Příjemný poslech přeje Václav Adam s pořadem Meaningless Leaning Mess na vlnách Rádia 1 po hodně dlouhý době opět naživo ze studia. Předchozí vysílání bylo buď za záznamu, nebo to minulé bylo úplně zrušené kvůli mojí dovolené. Začali jsme pěkným reissue, který vyšlo na slovenském labelu Far Too Far. Maťkovia, jeden z projektů, asi jeden z prvních Martina Burlase. A přiznám se, že ač docela sleduju, co dělá, tak vlastně o tomhle raném projektu jsem vůbec nevěděl. Vyšel vlastně prvotně, myslím, v roce 91 v edici 1000 kusů a tahle kompilace teďka byla teda znovu releasenuta a myslím, že jenom dobře, je to vynikající věc, pokrývá to tvorbu té kapely z let 1982 až 86 a oproti tomu prvnímu vydání má i nějaký bonusy navíc, je to remasterovaný, tak si dáme ještě jednu skladbu.

bránit. Pojď si kusat smějat.

Projekt Devon Rexy, který můžete vidět vlastně už dneska, vzhledem k tomu, že je 27 minut po půlnoci. V punktu pořádá jednota, bude to koncert tří projektů Devon Rexy, budou teda hlavní vystupující, ale bude tam ještě Horácio Pollard a Gaute Granli, kterýho jsme přivezli před pár lety, když tu byla i Lea Bertucci a týpek ze Sightings. Tohle bylo z EPčka z roku 2024 Bia Bamen a letos ovšem Devon Rexy vydali desku Breath Step společně s Johnem T. Gustem a my si z ní dáme ještě právě tuhle titulní skladbu Breath Step.

Tolik Devonerexy, který, jak jsem avizoval, budou dneska večer, to znamená ve středu 30.9. hrát v Punktu společně s dalšíma dvěma vystupujícíma. Jeden z nich je Horacio Pollard, který dělá docela solidní rozlámaný mindfucky. To můžete slyšet i na jeho EPčku Unskilled Resentful Cuckoo, který vyšlo v roce 2022 a pode mnou hraje tahle titulní strana toho EPčka.

tohle už je Gaute Granli, Nor, teda třetí vystupující z dnešního večera 39. v punktu společně s Devon Rexy, Horacio Pollardem. Poslední skladby byly všechny od nich. Tohle je od Granliho z jeho poslední desky Rozace, která vyšla na sklonku roku 2025 na egyptském Nasafonu, Nasafonu. Hodně zajímavá deska, hodně mě překvapilo, k jakým stylem se Gaute posunul a je to skvělý. Předchozí skladba byla Carmelite a tohle je titulní Rozace.

Poslední deska dánské skladatelky Sophie Birch, která je hodně jiná, než co vydávala. Spolupracovala na ní se svým bratrem Alfredem Bungardem a ta deska se jmenuje Biva Bipa Bua Luka. Je to hrozně hezká věc, vyšlo to na labelu Strum, ze kterého ještě budu pouštět později v tomhle vysílání nějaký aktuální novinky. Ale teďka se vrátím k trošku ke své dovolené, když se z ní vrátím, k většinou, když je tak dlouhá, jako aspoň 3 týdny, tak mi hodně zůstává v hlavě to, co si tam pouštím, takže se o to částečně podělím i v tomhle vysílání. Nejdřív Disempty Flow, moje dávná láska z Finska, kapela, která na všech svých albech, který vlastně v podstatě vydali jenom jedno jediný oficiálně, ty další už byly téměř po rozpadu v zásadě. Ale tohle to bylo úplně z jejich poslední inkarnace, kdy přestali znít trošku jako jenom takový Cure worship, ale začaly se tam objevovat třeba i náznaky Radioheada, tak každopádně tím nemyslím, že by to byl čistý ripoff, to ani náhodou, naopak si myslím, že ta kapela to dotáhla k dokonalosti. Tohle je každopádně jejich cover verze vlastní skladby Drops, která se jmenuje And Also The Drops.

Matt Christensen z jeho desky z roku 2021 Constant Green, která vyšla na labelu Miasma, I Listen to Country Songs, mi přišel jako docela dobrý název skladby i pro mě. Teď slibovaný novinky z labelu Strum, první Basma a Temir Alsi, kvarteto, Temir Alsi je kapela, ve kterým se mimochodem pohybuje i týpek z Dalimury and the Polyphonic Swarm a jejich deska, která teprve vyjde na Strum label, jak jsem říkal, jménem Nut.

Not getting lost in it.

Tak to je poslední exkurs do novinek výborný hall belgického labelu Strum. Tohle je hudebnice Seti Mataka, její deska A Cup, A Horse and Signs That Point at Wells. Dozněla právě titulní skladba, dáme si ještě jednu Walt.

Tohle byl Lawrence English z jeho letošní desky The Rest Is My Ghost a samozřejmě vyšlo na Room 40. A teď si dáváme projekt Nightingale Floor, jejíž deska Five Stagings je moc pěkná. Tvoří ten projekt lidi z ex Easter Island Head, Powders a ještě básnířka Lauren McLean.

Tohle byla skladba z první společní desky Jacoba Bro a Midori Takady. Vyšla loni, jmenuje se Until I Met You a v těch dnech mimochodem vyšla úplně aktuální druhá deska, tu ještě nemám, ale určitě se k ní dostanem někdy v budoucnu. Teď pode mnou běží skladba od Charbela Habera, Margot Fontaine, Resting on the Eastern Pay Show in the Early Hours of the Morning. Pochází z kompilačky Anthology of Electroacoustic Lebanese Music z roku 2018, která vyšla na italském labelu Unexplained Sounds Group. Celá ta kompilace je překvapivě nacpaná hodně dobrýma trackama. Člověk se nestačí divit, kolik zajímavé hudby v Libanonu vychází. Tohle je určitě jedna z nich.